0: Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Každý deň vraj niečo strácame.
2: Tak ja třeba strácim brýle velice často. Furt hlídám peněženku, mobil. Teď k tomu ešte přibyli ty brýle.
1: Priznáva český herec Jaroslav Plesl. Život nám vystavuje účet strát a nálezov. Ako ich prežívame? Vážne aj úsmevne na to zareagujú naši hostia v prvom podaní Stana Štepána. Dnes po 12.

0: Takýmto potleskom ďakovalo publikum v sále divadla Andreja Bagara v Nitre hercom Davidského divadla z Prahy za predstavenie Stratili sme Stalina. Hrá v ňom aj populárna herečka Klára Melíšková. Mohli ste ju vidieť okrem iného aj vo filmoch Invalid alebo Amerikánka. Oslovil som ju s otázkou, či stráca niekedy prípadne často niečo v živote. Herečka Klára Melíšková hrá v predstavení Stratili sme Stalina. Stáva sa vám niekedy, že niečo strácate v živote?
1: No občas ztrácím věci, ale mám pocit, že jak se snažím tříbit svoji pozornost, takže čím dál tím míň zapomínám, čím dál tím víc mám pocit, že nějak žiju ten čas vědoměji a tím pádem se mi moc nestává, že bych někdy něco zapomněla nebo že bych samu sebe někde zapomněla a nebo že bych nebyla tam, kde mám být.
0: Na Slovensku bol kedysi taký seriál Straty a nálezy.
1: To u nás bolo také.
0: Čo u vás prevažuje, nálezy alebo straty v živote?
1: Tak teď nálezy. Teď už nálezy, jo.
0: Žijete v pohode?
1: Žiju krásne úplne.
0: Má také predstavenie Stratili sme Stalina ešte nejaký presah do súčasnosti podľa vás?
1: Ježiš, no samozrejme. To je ešte tady u vás, že môžeme vidieť, jak to opravdu môže dopadnúť, když tu vládu přemezmou lidi, kteří, já nevím, jak to říct, kteří žijí v nějaký bublině, nějaký nesvobody, nějakého autoritářského režimu, prosazování nějakých svých zájmů na úkor občanů, na úkor rozvoje společnosti, na úkor tvorby, na úkor všeho.
0: Davidské divadlo patrí k divadlám, které občas robí zájazdy. Zvykli jste si na to?
1: My hodně děláme zájezdy právě a mně to přijde úplně skvělý, že se dostaneme i do jiných divadel, do větších divadel, než jsme my, protože my jsme původně tam, kde teď rekonstruujeme v Davicích, máme pro 150 lidí sál, teď teda hrajeme na Galaxii v kině, v multikině bývalým Galaxie, které má 270 míst a dneska tady hrajeme pro vás, což je 600 míst, takže mně to přijde úplně skvělý, že tu samou hru, kterou hrajeme jakoby v pokojíčku, můžeme ještě takhle otevřít jako do takhle obrovského prostoru a mě baví to zmenšování a zvětšování, aby tam člověk ale nechal to, co tam má být.
0: Nie, potom ale problém, keď je tu veľká sála, že vlastne aj dikcia, aj intenzita hlasu musí byť iná?
1: Jo, musí sa pridať a možná trošinku niekdy sa stratí takový tie jemnosti, ktorý si môžete dovoliť na malém prostoru, ale myslím si, že to neubírá tie inscenácie k tomu vyjádření.
0: Keď chodívate na zájazdy, ako si krátite hluché chvíle?
1: Ja nemám hluché chvíle, ja dokážu hodiny koukať do blba, takže...
0: Nie na blbou, ale do blba.
1: Do blba. Takže pro mě jakákoliv chvíle, kdy nic nemusím a jedu jenom prostě v autobuse a koukám do přírody, tak je pro mě jako vzácná, že můžu odpočívat a využiju každou takovouhle chvilku.

0: Herec Pražského divadla, Davidského divadla, Jaroslav Plesl, hrá predstavení Stratili sme Stalina. Má to presah do súčasnosti?
1: No, tak samozřejmě. Jako to je jako velký vstyčený ukazováček a varování před tím, jak prostě je demokracie křehká, jak je potřeba ji chránit a opečovávat, protože opravdu někdy stačí pár psychopatů, když to nazvu takhle jako tvrdě, a lidi, kteří spíš jako myslí než na prospěch společnosti, tak na prospěch svůj, a všechno je v nenávratnu. A to, co se roky pracně bojuje, tak pár slovy a pár činy se může úplně rozsypat a zmizet.
0: Ale reálně vidíte, vnímáte to, že mají lidé záujem o podobné témy?
1: Mají, tak je to čím dál aktuálnější u nás teďka a absolutně. A vidíte to na těch divácích, jak to v nich jako rezonuje, jak přijímají to představení a jak se u něj baví a jak u něj reagují.
0: Čiže nejen doba, ale i divák se vyvíjí.
1: Určitě, a diváci jsou strašně citliví. To je, já vůbec v ničem nepodceňuju diváka, protože divák toho ví hodně a myslím si, že jako ta skupina toho diváctva, který třeba chodí k nám do divadla, nebo který obecně chodí do divadla, tak myslím, že to jsou lidi na podobné vlně jako divadelníci, jako my.
0: Kde se bavíme na tému straty? Čo ztráca herec Davidského divadla Jaroslav Plesl nejčastější?
1: Tak chtěl bych říct, že třeba jako iluze, ale to by bylo jako příliš...
0: Ne? Silné.
1: To by bylo příliš silné. Tak já třeba ztrácím brýle velice často. Ztrácel jsem mobily, tak od těch drahých brýlí a mobilů jsem přešel k takovým jako spotřebnímu zboží, ale to tak prostě je, no, tak jsme obecně všichni jako roztržitý trošku, tak já vlastně se pořád jako ošahávám celý život, si furt sahám jako na kapsy, takže furt hlídám peněženku, mobil, a teď k tomu ještě přibyly ty brýle.
0: Keď ich ale niekde zabudnete a stratíte, tak potom to je problém, nie? Nechybajú?
1: Chybiej, samozrejme. No a potom sa bieží do drogerie a musíte si kúpiť nejaký proste za 80 korún a to sa deje.
0: V prvom podaní máme rubriku Premlčané hriechy. Spomenie si herec Jaroslav Plesl na niektorý zo svojich už premlčaných hriechov, ktorý už môže po rokoch priznať. Čo ste vyviedli v živote?
1: No, ja som toho vyvedl ako dosť. Tak a...
0: Teraz len čo priznať.
1: Teď práve, presne teď řeším, co priznať. No, tak dobře, tak ja sa teda priznám k tomu, že kdysi dávno som sa nejak ako hodne zapomnel na nejakým večírku a našel som sa až za 2 dny a byl trošku z toho jako průšvih ve škole, to jsem byl ještě

0: já už jsem měl podmínku, jo, ze školy kvůli nějakým večírkům na kolejích, na ubytování. A když přišlo tohle, že mě ten, jak se říká, vcucnul větrák na ty 3 dny, tak pak mě měli vyhodit ze školy a už to bylo jako hotový. A potkal jsem jednoho pedagoga, který se jmenoval Saša Pernica. A ten mi říkal, tak já jsem teďka byl na obědě v menze a přemluvil jsem děkana, pana profesora Kovalčuka, aby tě nechal na škole, protože byl rozhodnutý, že tě vyhodí.
1: Druhá šance?
0: Takže druhá šance, tak ho přemluvil a já jsem na té škole zůstal a ne, že bych úplně sekal latinu, já jsem vlastně byl furt stejný, jo, takový trošku z divokých vajec, ale tenkrát mi to jako prošlo a dlouho jsem to tajil, to byl jako velký průšvih, ale klaplo to.
1: No chvála Bohu, že jste tu školu dokončili, lebo divadlo je vaším životem.
0: To je pravda, tak do Dejvického divadla jsem nastupoval v roce 2001, předtím jsem 2 roky byl ve Zlínském divadle. Vlastně dělám to dlouho, no, tak je to v takových vlnách, že někdy to člověka baví víc, někdy ho to baví méně, ale teď mě to zrovna baví dost.
1: Celkom na závěr pointa. Ještě se občas někdy ztratíte, zabudněte?
0: Jo, já se teďka ztrácím a zapomínám na hradech a zámcích a v přírodě. To je taková moje psychohygiena. A já třeba jezdím kousek od Prahy, je takový území, takový hory, jmenují se Brdy. A to byl dřív vojenský prostor, takže ty Brdy nemají mnoho značených turistických cest. A já záměrně si vypínám telefon a neberu si mapu, protože tam opravdu můžete se ztratit. Fakt se zatouláte a musíte ujít třeba 20 km, než narazíte na silnici, trošku se zorientujete a po té silnici dojdete do vesnice. Ale tam já se ještě pořád dokážu ztratit a zapomenout.
2: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána. Blesková zelená vlna.
3: Prinášame mimoriadne upozornenie v Bratislave na zjazde z diaľnice D1 na D2 za Inchebou smerom na most Lanfranconi, horí dodávka v odstavnom pruhu a úsek je uzavretý. Zopakujem ešte raz. V Bratislave na zjazde z D1 na D2 za Inchebou smerom na most Lanfranconi, horí dodávka a úsek je preto uzavretý. Obídete to cez mesto. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, 0800 900 800.
2: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo.

0: 90. roky priniesli filmy, ktoré sa s nadhľadom a bez cenzúry vracali k vtedy ešte nedávnej socialistickej minulosti. Komediálna dráma Báječné léta pod psa vznikla podľa knižnej predlohy spisovateľa Michala Vivega. S humorom, iróniou aj kúskom nostalgie opisuje príbeh jednej rodiny v časoch reál socializmu. Pokračuje Lukáš Mano.
1: Veľké dejiny sa vo filme prelínajú s malými každodennými starosťami aj radosťami. Príbeh sledujeme z pohľadu syna spisovateľsky nadaného, nadpriemerne inteligentného chlapca Kvída.
2: Čteš moc hezky, Kvído. Nechtěl bys s většími dětmi recitovat pěkné básničky?
3: Popravdě řečeno, nevím. Je to konec konců jen reprodukční umění. Asi bych raději zkusil napsat něco vlastního.
1: Otec Aleš zápasí so známou dilemou socializmu. Prispôsobiť sa klamstvu a získať drobné výhody, alebo zostať sám sebou a vystaviť rodinu krivde a neprávosti.
4: Ja ti něco povím na rovi. Sebelepší analýza je ti prd platná, když seš jedinej, kdo nemá ve okně léčky. Není tě vidět. Tak už něco vymyslel?
5: Upřímně řečeno, zatím ne.
4: Víš co? Teď jdi, spláchni tu analýzu do hajzlu a pak už si prosím tě vyndej tu hlavu z prdele. Nazdar.
1: Film mal premiéru v roku 1997. Režisér Petr Nikolájev v ňom spojil humor s jemnou melanchóliou. Už samotný Kvídov príchod na svet uprostred divadelnej hry rozosmeje.
2: Ježiši Krista.
6: Čo?
2: Ja neviem, ja... To není pravda, ja snad skutečne rodím.
6: Ježišmaria, promiňte, pardon, moje žena rodí. Ano, to je vytříbená perzifláš. Prosím vás, není tu náhodou lékař.
7: Počkejte, nejaká recese.
1: V hlavných úlohách sa predstavili Ondřej Vedchý a Libuše Šafránková, ktorí dodali filmu autentickosť aj správnu ironickú emóciu.
8: Tak aby si vedela, tak Mirjana má z tebe pocit, že máš v sobě jakousi úžasnou moudrost a vyrovnanost.
2: Tak to jí řekni, že to už je právě ta staroba a otupělost.
8: No a dál, no tak řekni, co děláš, co jsi dělala, len tak mluv.
2: No nestačím se divit, to dělám. A co jsem dělala? No děti jsem dělala, nedělala jsem jazyky. Kdybych dělala jazyky, neseděla bych tady jako kráva.
1: Paradox v názve filmu varuje, že život počas normalizácie mal podobu frašky, ale kedykoľvek sa mohol zvrhnúť do tragédie.
2: Pojďte, musím vám oběma něco ukázat. Vidíte? Váš otec si dělá raket.
1: Melancholická groteska prináša úsmev aj trpkú chuť pretvárky.
9: Řekni mi, že to není pravda.
8: To je jenom přechodně. Neboj, ten by co nám slíbili, to platí, ten máme. To je jenom dočasně, na pár měsíců.
9: Dočasně? No dočasne tady máme Rusáky.
1: Príbeh hlavných hrdinov sa končí nežnou revolúciou, ale horkosť prežitého navždy zostane.
10: Rádio Slovensko,

0: Pretekať môžu aj modely autíčok bez motoru. V Starej Boleslavi v stredných Čechách sa každoročne koná súťaž modelov z kolekcie Hot Wheels. Autíčka sa púšťajú do dráh so žliapkou dolu z podstavca. Autíčko, ktoré ide najrýchlejšie, vyhráva. Na pretekoch aut, ktoré sa vojdu do dlane, nakrúcal Martin Karlík.
1: A jedeme první rozjíždku. Pozdě.
2: Startovací box vypadá trochu jako pastička na myši. Startér pouští dvě autíčka na souběžné dráhy, které vedou ze zhruba dvoumetrové výšky dolů na zem.
1: 50 vyhrálo první rozjíždku, dáme druhou, otočíme dráhy.
2: Na závody dorazil Jan Ureš, ten vlastní obchod s modely Hot Wheels a cestuje na burzy a veletrhy s autíčky po celém světě.
3: Takovýhle závody se přiznám, že jsem skoro nikdy nepotkal, kromě tady na Race and Trade, tak jsem je potkal s jenom jednou a to v Americe na konvenčnu, tam měli něco podobného, ale takhle po českých a slovenských burzách nebo akcích jsem tohle nepotkal.
2: A vy jste sem přijel i závodit nebo jenom ukázat svoje autíčka?
3: A jasně, že jsem závodil, já jsem moc nestíhal, tak jsem našel jedno takový vtipný autíčko, které vypadá jako sushi. To jsou ty vlastně Hot Wheels fantasy modely, hlavně pro děti. A mě, i když je 21, tak pořád prostě ve mně je to dítě. Takže jsem ho vlastně vzal a šel jsem taky závodit. Dostal jsem se snad do top desítky, takže to je paráda prostě.
2: Jeden z pořadatelů a zakladatelů závodu, Vilém Vokál, přibližuje disciplíny, ve kterých se soutěží.
3: Je tady samozřejmě hlavní závod, což je o tom, kdo jde rychleji. Prostě každý rok se to mění, přeminulý rok jsme třeba jeli, kdo jde dál. A pak je tady skok daleký, což je rychlá rampa dolů, nahoře se zvedá a který auto doletí nebo se dokutálí nejdál, vyhrálo.
2: Co bude příští rok? Budou zase jiný disciplíny?
3: Příští rok uvidíme, jak to bude příští rok. Bude se samozřejmě měnit trať, každý rok je snažíme trošku jako změnit.
2: Tím, že dráha se každý rok mění, nemůžou závodníci vybrat model, který trať projede nejlépe. Další z pořadatelů Petr Kostínek.
4: Vzhledem k tomu, že každý rok měníme dráhu, každý rok je ta dráha jiná, snažíme se ji vylepšovat, zkoušíme, která bude lepší. Takže vlastně nejde se připravit, protože fakt každý rok tu dráhu máme jinou.
2: Kdo to vymýšlí?
4: Společně s Vildou dáváme hlavy dohromady průběžně, každý máme nějaký svoje nápady a pak se akorát vždycky dohodneme.
2: Kolik vlastně bylo těch závodníků, kolik bylo těch autíček?
4: Letos jich bylo 60.
2: A je to tak, že co závodník, to jedno autíčko, nebo může jeden závodník přihlásit jich víc?
4: Jeden závodník, jedno autíčko, ale samozřejmě soutěží nám tady celé rodiny, takže celá rodina přihlásí 4 autíčka, nemáme s tím problém.
5: Ostře 30.
1: 30 vyhrálo rozjíždku, ale dáme samozřejmě druhou, dáme mu šanci.
2: Vítězové si ze závodu Race and Trade ve Staré Boleslavi odnesli sběratelsky zajímavé modely.
6: Pozor, zákruta. Magazín pro motoristou a nemotoristou.

0: Rádio Slovensko, opri sa o mňa.
1: Milí priatelia, dnes sme nahliadli do života Martina a Miroslavy Macharikovcov. Reláciu Opri sa o mňa pre vás pripravila Dagmar Mozolová a vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Paráda Top 20 SK. 16. miesto.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.

oči cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy, vôňa nádejí.

0: 90. roky priniesli filmy, ktoré sa s nadhľadom a bez cenzúry vracali k vtedy ešte nedávnej socialistickej minulosti. Komediálna dráma Báječné léta pod psa vznikla podľa knižnej predlohy spisovateľa Michala Vývega. S humorom, iróniou aj kúskom nostalgie opisuje príbeh jednej rodiny v časoch reál socializmu. Lukáš Mano.
1: Veľké dejiny sa vo filme prelínajú s malými každodennými starosťami aj radosťami. Príbeh sledujeme z pohľadu syna spisovateľsky nadaného nadpriemerne inteligentného chlapca Kvída.
2: Čteš moc hezky, Kvído. Nechtěl bys s většími dětmi recitovat pěkné básničky?
3: Popravdě řečeno, nevím. Je to konec konců jen reprodukční umění. Asi bych raději zkusil napsat něco vlastního.
1: Otec Aleš zápasí so známou dilemou socializmu. Prispôsobiť sa klamstvu a získať drobné výhody, alebo zostať sám sebou a vystaviť rodinu krivde a neprávosti.
4: Ja ti něco povím na rovi. Sebelepší analýza je ti prd platná, když seš jedinej, kdo nemá ve okně léčky. Není tě vidět. Tak už něco vymyslel?
5: Upřímně řečeno, zatím ne.
4: Víš co? Teď jdi, spláchni tu analýzu do hajzlu a pak už si prosím tě vyndej tu hlavu z prdele. Nazdar.
1: Film mal premiéru v roku 1997. Režisér Petr Nikolájev v ňom spojil humor s jemnou melanchóliou. Už samotný Kvídov príchod na svet uprostred divadelnej hry rozosmeje.
2: Ježiši Krista.
6: Čo?
2: Ja neviem, ja... To není pravda, ja snad skutečne rodím.
6: Ježišmaria, promiňte, pardon, moje žena rodí.
7: Ano, to je vytříbená perzifláš.
6: Prosím vás, není tu náhodou lékař.
8: Počkejte, nejaká recese.
1: V hlavných úlohách sa predstavili Ondřej Vedchý a Libuše Šafránková, ktorí dodali filmu autentickosť aj správnu ironickú emóciu.
9: Tak aby si vedela, tak Mirjana má z tebe pocit, že máš v sobě jakousi úžasnou moudrost a vyrovnanost.
2: Tak to jí řekni, že to už je právě ta staroba a otupělost.
9: No a dál, no tak řekni, co děláš, co jsi dělala, len tak mluv.
2: No nestačím se divit, to dělám. A co jsem dělala? No děti jsem dělala, nedělala jsem jazyky. Kdybych dělala jazyky, neseděla bych tady jako kráva.
1: Paradox v názve filmu varuje, že život počas normalizácie mal podobu frašky, ale kedykoľvek sa mohol zvrhnúť do tragédie.
2: Pojďte, musím vám oběma něco ukázat. Vidíte? Váš otec si dělá raket.
1: Melancholická groteska prináša úsmev aj trpkú chuť pretvárky.
10: Řekni mi, že to není pravda.
9: To je jenom přechodně. Neboj, ten by, co nám slíbili, to platí, ten máme. To je jenom dočasně, na pár měsíců.
10: Dočasně? No dočasně tady máme Rusáky.
1: Príbeh hlavných hrdinov sa končí nežnou revolúciou, ale horkosť prežitého navždy zostane.